děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák pověsím kabát noci černý.

Znovu rukou týdnům, co umých na mou leží, pak posou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rukou týdnům, co umých na mou leží, pak posou vykročí.

Pozdravljam všetkých slucháči Rádia Lev FM. Pripomínam sobi, jak to iniciatíva ušla neodmena, lebo od Gambára vlastivo. I jak im chtou, že tam zavu povíšte svoje imena i nazvická. Ale to je povíte, jak by kustinovo. No to je poniž vypadat povíšte, že Jaroslav Cechanovský.